0: takto.
1: Nie, hej. Ale teraz zazvonil mobil.
0: No vidíš, tak počúvaj ma, nejak to porieš, hej, do zajtra.
1: No dobre.
0: Dobre, Mišo, čau.
1: Dobre, čau, čau.
0: Tak poučte sa s Mišom. Zajtra sa zarába ušami vo Fanrádiu 30 000 eur po 16. Viac na fanradio.sk. Beží šťastná hodinka 30-násobná. Tak držím palce, ja som Andra. Dominika, zdraví tiež. Vládko už o chvíľu, tak ostaňte s nami.